0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.

0: Možná, že tenhle pán byl Manitou. Nebo jen to, co z něho zbylo. Připouštíme-li nerealitu.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
2: Byly 4 hodiny.
3: Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.

0: Docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Radio Hey.
1: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
0: Full time, rock for you. Radio Hey.

Dámy a pánové, je to tak a je to tady. Ano, šestá raní a další vstávání s námi společně s raním éterem, s raní směnou a s raním proudem.

Ano, je to tak. Pumpa Praha a skvělá muzika, která odstartovala dnešní ranní proud, ranní éter. Prázdninové stále volume, 5. minuta po 6. Jdeme s vámi a společně také s informacemi.

My si také za malý okamžik dáme počasí, tedy zhruba za necelé dvě minutky. 6:45 se blíží. Vy nás také zdravíte Petra, konkrétně zdraví z České Rybné. Já jenom připomínám, že Česká Rybná, východní Čechy.

0: je to tady, pojďme se podívat na oblohu dnes 17.8.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, s deštěm, přeháňkami, místy i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 19 až 24, na východě až 26 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů a vád bude většinou mírný severozápadní vítr. Bio 1. Mírná zátěž. Hezké dopoledne vám ze studia přeje Lenka.

0: Čas tam letí stejně tak jako život, utíká to velmi rychle. Proto si to musíme užít vychutnat, stejně tak playlist na rádiu Hey, v ranním eteru, v ranním proudu, 6 pouhých minutek, teď už 5 do půl 7 a jdeme na českou muziku, českou lineu. Dan Landa odstartuje.
1: Hey Radio, hey, radio.

Dámy a pánové, úžasná, skvělá, velmi příjemná muzika. Seven České Budějovice, jejich život. Napsal se o tuhle skvělou muziku také Petr Schotěboře a my jsme to splnili.

ano, tato parta ze Slovenska, velmi vyspělá hudebně kapela, skupina Euphorie, frčí a jezdí také po koncertech a koncertní šňůře v České republice. Nič alebo

6:45 a my držíme stále rockovou i metalovou scénu, samozřejmě českou. Dimitri, Ocelová parta, a my se podíváme také za dopravu na silnici, hlavní ten nás budou zajímat.

0: Ranní Express.
1: Dopravní nehoda osobního vozidla se zvěří se vyšetřuje na dálnici D1 na 247. kilometru ve směru na Ostravu. Projíždějte s opatrností. Kolona vozidel se tvoří na dálnici D11 od 37. kilometru ve směru do Prahy. Důvodem je dopravní omezení mezi 35. až 25. kilometrem. Zdržení je 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
2: Hey! Hey Radio CZ.

0: ním. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
1: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
0: Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
1: Kompletní program najdete na sikland.cz. Šikland!

stáli společně v ranním proudu Hradní Meteoru v playlistu na rádiu Hej, na vlnách rádia Hej, Ozzy Osbourne, ale bohužel máme hlášenou dopravní nehodu, aktuálně nehoda v ulici Třeboňská, v obci Borovany, okres České Budějovice, buďte tam obezřetní.

0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo. S deštěm, přeháňkami, místy i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 19 až 24. Na východě až 26 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů a vát bude většinou mírný severozápadní vítr. Bio 1. Mírná zátěž.
2: Hezké dopoledne vám ze studia přeje Lenka.
0: Rádio Hej.

naší parádní muzika od Nazaret. 20 je tady, ano, 20:07 a Honza Riddle, Communication s námi společně s ranním veteranostranním proudem. Honza píše Mildov 8:30. Výborně, tak se budeme těšit.

Jagger, The Rolling Stones a my v tuto chvíli a v tomto okamžiku také sledujeme aktuálně NHL, kde se podepisují smlouvy nově, sestupy do týmu manšaftů klubů. Tomu se odborně vyjádří také Pavel Hering v tomto týdnu.

našlápnutí kysáce, těsně před půl osmou, hezké ráno vám všem do České republiky, ale i tam, kde trávíte, v zahraničí třeba dovolenou, protože i tam nás posloucháte, a to je skvělé, úžasné, si dáme další nádhernou britskou hardrockovou legendu Deep Purple.

Spustila se tam Apartaři Purple krátce po půl osmé. Hezké ráno. Já jenom vzpomenu jejich některá alba In Rock 1970, také Machine Head 1972 a Made in Japan každopádně 1972 taktéž. No a my se podíváme za další muzikou AC/DC.

Úžasně ACDC a informační centrum z dopravy nám hlásí další dopravní nehodu. Pozor, Studentská ulice v obci Karlovy Vary. Je tam dopravní nehoda, nákladní vozidlo s osobním. Buďte tam opatrní.

skoro ve 7:45. Ranní méteru, v ranním proudu. Skvělá další parta Nightwish. Už sledujeme ale Německo. Gamma Ray.

Naši parádní muzika, oblíbená formace Gamarej, Follow Me. Ať chceme nebo ne, ještě než dorazí Honza Riedl z ředitelství silnice a dálnic, tedy tiskový mluvčí, tak musíme na dálnici. Konkrétně D7 nás zajímá a je to druhý kilometr směr Praha. Pozor, došlo tam k ošklivé dopravní nehodě a dochází tam také ke zdržení. Připomínáme znovu D7, druhý kilometr směr Praha.

Přátelé, dámy a pánové, věřím, že tady není žádných pochyb. Kdo nám hrál, kdo nám zpíval? Švédsko Hammerfall. Láďa Praha mi napsal: Mildo, zdravím, ranní proud, frčíme s manželkou na Vranovskou přehradu. No tak já jenom vám popřeju, aby bylo to počasí jakž tak, protože tento týden zrovna má být chladněji, s mírným deštěm. Možná dorazí i nějaké bouřky, ale věřme tomu, že to bude optimistické a vy si to na Vranovské přehradě užijete. No a chcete zahrát do autáku Unisonic?

0: Hey. Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Je to tak, je to tady, krátce těsně po celé po 8 raní. S vámi společně ranní proud, ranní éter na frekvencích v České republice Radio Hey Praha. Symfonity, skvělá muzika, která startuje a my jedeme do dalších informací.

necelých pět minutek nás dělí od 4:15. Power metalové Helsinky Stratovarius 1984. Jedeme to, jak se říká, v kuse. V jednotném čase. Dynasty.

0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo. S deštěm, přeháňkami, místy i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 19 až 24. Na východě až 26 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů a vád bude většinou mírný severozápadní vítr. Bio 1. Mírná zátěž. Hezké dopoledne vám ze studia přeje Lenka.
0: Rádio Hej.

Věříme, že poznáváte jako zkušení rokeři Accept. 5 minutek pouhých dopůjdeváte. My si čas zkrátíme smělou českou muzikou, českou lajnou, než dorazí Honza Lidl.

0: CZ.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
2: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

0: Je to tak a ne jinak, my jdeme na silnice, Honza Riedl, aktuálně live. Honzo, krásné ráno, slyšíme se.
1: Krásné ráno, je to dobrý signál, krásné dobré ráno a hlavně mokré ráno, a to není žádný dvojsmysl, to je samozřejmě konstatování, že konečně do České republiky dorazily deště, v noci na dnešek ve středních Čechách prošly bouřky, takže nejenom, že se příroda konečně ochladila, schladila, se rostliny dostaly vláhu, lidi dostali úsměv na rty, už to není takovej ten suchý vypalovák, ale zároveň si dneska ráno leckdo řekl, no tak výborně, tak to oslavím tím, že si vemu plechový deštník, ono ještě možná něco přijde během dne, protože ta předpověď toho druhu je pro z Německa v tuhle chvíli už v Čechách něco je, především v té severní části, a kdo se podívá na meteoradar, tak uvidí ten další nášup, který k nám míří na odpoledne a na večer. To znamená všechno bájo, akorát se to trošku podepsalo teda na silnicích, na dálnicích.
0: Ano, ano, ano.
1: Protože přeci jenom je hustěji, přeci jenom jako lidem se nechtělo čekat na zastávkách s deštníkama, takže je to trošku výraznější, ale není to žádná tragédie. Kromě, i když to taky není tragédie, to je hodně, hodně blbá situace, vošklivá hromadná bouračka na dálnici D1, je to od Vyškova směrem na Brno, kilometru 210, dálnice stojí, přistává tam vrtule, jsou tam IZSka, jsou tam naše šipky, takže opravdu tady je teďka nemilo, budu všem držet palce, kteří se toho účastnili, ať to vyváznou dobře, informace k nám teprve proudí. Jinak, pokud jde o nějaké zdržení, no tak s tím počítejte téměř všude, inu je pondělní dopravní špička, navíc začalo pršet, takže dálnice D7, to je Chomutovská, na příjezdu k letišti, tam je zdržení nějakých 15 minut a propo, tam budeme teďka v srpnu, na konci srpna měnit ten dopravní režim, to jsme si říkali minulý týden. Potom je tam dojezd D5, to je klasika, na Pražském okruhu klasika, ale není to žádná hodina, je to opravdu nějaká 10-minutovka, on se to trošku střídá, jak samozřejmě dojíždí ten dopravní proud. Potom varuju, respektive moc prosím, na kolenou prosím, na svých asfaltových kolínkách prosím o trpělivost na dálnici D11 od Hradce u Poděbrad, tam, kde jsme se dali do té rozsáhlé výměny, hloubkové výměny v povrchu dálnice, tak tam je zdržení, v tuhle chvíli jsou tam nějaké 3 kilometry kolony, poprosím o trpělivost, ale děláme to pro vás, že, a za vaše daně, už jsem taky mnohokrát vyslechl, no a potom ještě je trošku samozřejmě dojezd D1 do Prahy na dvou místech, je hustý, ale tam jste zvyklí, takže ne, že bych nad tím mával rukou, ale pouze to konstatuji a prosím o trpělivost, telefonujte, plánujte si den s ohledem na tyto časy. Díky.
0: Jako Honzo, nádherná lajna zase, prostě jsme začali meteohláskami, přešli jsme na asfalt, na dálnice. Ano, my to sledujeme skutečně už od ranního brzkého času, že dopravní nehodovost dneska byla, nebudeme říkat, že ne, protože skutečně i to počasí tam zahrálo asi zřejmě velkou roli, takže dopravní nehody, a už jsme na to upozorňovali i v té špičce raní, že dávat pozor, být obezřetní, Karlovy Vary, D1, D11 a tak dále. Vy jste to shrnul do jednoho místa, jak se říká, nádherně, a já si myslím, že jsme to asi úplně uzavřeli. Co se týká počasí a relace s počasím, Honzo, stále říkám já, prostě je to nádherný, je to skvělý a jsme rádi, že to počasí máme zrovna i od vás.
1: Přesně.
0: Krásný.
1: Všechno souvisí se vším, asfalt s deštěm úplně v pohodě.
0: Tak jo, Honzo, mějte se krásně a těším se na další briefing Česká republika, ředitelství silnice a dálnic. Díky.
1: Díky, naschle, ve středu vám řeknu něco o šmejkalce, mějte se.
0: Mějte se krásně.

Další vámi oblíbená parta Rock Shore ke hvězdám. Za okamžik také 8:45. Hezké ránko vám všem, co jste s námi společně už od 6. raní. 2 v 3, tak to je parta

my to s vámi společně dojedeme na české lajně, jak jinak Aleš Brichta, no a zároveň Aleš Konopka, Osedla Éter, krátce a těsně po deváté.

je to tak, děkovat bychom měli z důvodu zdraví za každý den, který nám je dopřán a který si užíváme naplno. My se budeme loučit divokým Bilem a přejeme vám krásný zbytek dnešního dne. Užívejte!

0: prázdnin. Navštivte Šiklend ve Zvole nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás.
1: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
0: Šiklend, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
1: Kompletní program najdete na sikland.cz.
2: Šiklend!

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, i samý Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey.

0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo. S deštěm, přeháňkami, místy i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 19 až 24. Na východě až 26 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů a vát bude většinou mírný severozápadní vítr. Bio 1. Mírná zátěž. Hezké dopoledne vám ze studia přeje Lenka.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, i samý Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Chicland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Chicland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na chicland.cz.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýba Fest v Vraněny 2026. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýba Fest v Vraněny. Kýba Fest v Vraněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
1: Full time, rock for you. Rádio Hej.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo. S deštěm, přeháňkami, místy i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 19 až 24. Na východě až 26 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 16 stupňů a vát bude většinou mírný severozápadní vítr. Bio 1. Mírná zátěž. Hezké dopoledne vám ze studia přeje Lenka.

I'm wanting.

nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, i samý Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
3: Šiklen! Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šiklen ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
4: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
3: Šiklen, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
4: Kompletní program najdete na sikland.cz. Šiklen!

0: Klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
1: Rádio Hej. Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: 1. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, i samý Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase.
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Double. Každý den v tomto čase. Double. Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin. Double.

0: chcete slyšet. Informace na telefonu 773 222 893 nebo na webu reklamanaradiu.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
2: Šiklend! Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šiklend ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
3: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
2: Šiklend, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
3: Kompletní program najdete na sikland.cz.

0: 1. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P, sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruč nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
3: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
2: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
1: VoArt. Nechte barvy promluvit.
3: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
4: Full time rock for you. Radio Hey. Radio
5: Hey. Na Radio Hey neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný big beat a rock and roll.

I must admit, you broke my heart. The awful truth is really sad.

Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou. K-pom

0: www.mcars.cz.
1: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Šiklend! Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šiklend ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
3: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
2: Šiklend, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
3: Kompletní program najdete na sikland.cz.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové diamanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Tak jako každé pondělí, tak i dnes začíná právě teď v 19 hodin na rádiu Hey dvouhodinový speciál rockové démanty, reprízovaný vždy ve středu a ve čtvrtek. Ze svého domácího studia vás vítá Petr Zlámal. A začneme jednou překvapivou novinkou. Po 12 letech totiž britské skupině Aisha vyjde 6. listopadu tohoto roku nové studiové album Indigo. Současnou sestavu kapely Aisha tvoří klávesista Jeff Downes, bubeník Vigil Donati, narozený v Austrálii, kytarista John Mitchell a zpívající baskytarista Harry Whitley. Tuhle znovu zrozenou skupinu jsem stále po očku sledoval a předpokládal jsem, že se po koncertních šňůrách, které kapela absolvovala v uplynulých 2 letech, odebere do studia a nahraje novou desku. A stalo se. Venku už jsou 2 singly, ze kterých se mi více líbí ten o něco málo progresivnější, tedy ten první z nich s názvem The Traveller a pod titulem Into the Light. Určitým příslibem kvality nového alba jsou i 2 speciální hosté. Anglický kytarista Steve Howe, známý z kapely Yes, který jednu skladbu vyšperkoval se svojí hrou na akustickou kytaru, a bubeník Mike Portnoy z Dream Theater, který mlátí do bicích v jediném bonusovém kousku. Ale dost už bylo řečí. Vydejme se na cestu s jedním cestovatelem, který si to nebojácně zamířil přímo do světla. Britská čtveřice Aisha, The Traveller into the Light.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové diamanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Tak tuhletu zprávu jste už všichni slyšeli anebo viděli na svém mobilu. Ta se totiž šířila po celém světě jako lavina. Kytarista Richie Blackmore se po 33 letech znovu objevil na pódiu se svou bývalou kapelou Deep Purple. Stalo se to ve středu 12. srpna během koncertu v americkém městě Wantagh. 81-letý kytarový kouzelník Richie Blackmore se k Deep Purple připojil v závěru jejich vystoupení, na kterém během přídavku společně zahráli proslulý hit Smoke on the Water. A byl z toho poprask jako hrom. Samozřejmě, že jsem okamžitě také přispěl k celosvětové osvětě a na svůj YouTube kanál Rokových démantů jsem vysmahnul dvě několika vteřinová videa, takzvaná shorts. První z nich, oznamující tuto událost, oslovilo za prvních 24 hodin více než 8 000 diváků. Druhé, které se také veze na téhleté vlně zájmu o Richieho Blackmora, vybízí posluchače k napsání jejich nejoblíbenějšího sóla tohoto kytaristy. To dosud hravě přesáhlo metu 2000 přehrání, což se může z ničeho nic překlopit do dalších tisíců. Ono to totiž funguje tak, že YouTube logaritmus si každé video nejprve otestuje na malém vzorku lidí, a pokud v něm vidí větší potenciál, nabídne jej poté většímu publiku. Uvidíme, které z těchto dvou minivideí bude nakonec úspěšnější, to si povíme třeba za týden. A teď už nastražte uši a natáhněte svými nozdrami ten štiplavý kouř, nesoucí se nad vodou jednoho ženevského jezera.

Tak tuhle tu kysáckou fošnu Dynasty, na které je proslulý diskotékový hit I Was Made for Loving You, považují někteří povrchní neználci za diskotékové album. A přitom jsou na této studiovce z roku 1979 takovéhle parádně syrové pecky jako tento flák s názvem Hard Times. Je vidět, že má škola rocku a old school heavy metalu musí stále pokračovat, dokud si všichni propadlíci neudělají reparát. A tak se uslyšíme opět za týden. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

Odbyla 9. hodina večerní a na rádiu Hey začíná 149. díl gotické dvouhodinovky Darkwave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. I tentokrát budeme většinu času věnovat nové hudbě od gothic rocku přes Darkwave, EBM a Future Pop až k industriální elektronice, aby nás závěr pořadu zavedl také na jeden z nejpozoruhodnějších festivalů středoevropského undergroundu. Přeji vám příjemný poslech.

0: Úvod dnešního pořadu obstarala skupina Marquee Moon a jejich skladba Dancing at Twilight. Berlínská kapela patřila k osobitým jménům německého kytarového undergroundu 80. a 90. let a její tvorba se postupně rozpínala od postpunkových a psychedelických základů až ke gothic rocku. Tohle byl tedy krátký návrat do historie. Teď už ale otočíme kalendář zpátky do roku 2026. A co nás v dnešní gotické dvouhodinovce čeká? V novinkové části uslyšíme skladby od The Awakening, Arii, Motivic, Johna Carpentera, Gavina Friday, Silk Bischoff nebo I Am No One. Démant 145. dílu věnujeme Rozi Williamsovi, potom přijdou na řadu nové desky a EPčka od Spike Hillis, Portion Control, Mouth Ulcers, Digital Energy, War nebo domácích Nixady a závěrečný playlist bude z velké části patřit 15. ročníku Hradeb Samoty, než se na úplný konec vrátíme do Prahy za Orchestra Manoeuvres in Dark. První novinka nás ale zavede do Itálie. The Spiritual Bed už víc než 3 desetiletí rozvíjí vlastní podobu gothic rocku a death rocku, v níž má stejně důležité místo naléhavý hlas Rosetty Gary jako kytarové plochy Daria Passamontiho. Aktuální skladba Antimeter zapadá do její nové kapitoly spojené s materiálem připravované desky Theater of Dust. Začneme tedy tradičnější gothic rockové poloze.
1: Hello, this is Rosetta of the Spiritual Bat, and you're listening to Darkwave Show.

0: První novinková dvojice nás nechala pevně v gotických vodách. Jihoafrický projekt Ashtona Knighta skladbou Until the Dawn otevírá skladbu ke svému 13. studiovému albu The Lost Theatre. Po předchozí eponymní desce z roku 2024 tak jedna z nejdéle fungujících jihoafrických gothic rockových formací vstupuje do další etapy a novou tvorbu na začátku září představí také na několika koncertech v Německu. Následuje interpretka, která má Darkwave dávno své místo. Jmenuje se Aria, stojí za ní kanadská hudebnice Jennifer Parkin a její nová dlouhrající nahrávka dostane název 13 Stitches. Vyjde 2. října v několika fyzických formátech, včetně vinylu a speciální CD edice. Do čekání na ní si vložíme další čerstvou dávku její melodické klubově orientované elektroniky, konkrétně single nazvaný Feeding Your Monsters.
1: Chladná a neko.

Zkušenost a úplně nový začátek se singlem In The Mix se potkali v projektu Motivic. Za jeho názvem stojí dvě jména z detroitské alternativní scény, Kena Robertse a Ashton Holick. Roberts má za sebou působení v Charm Farm a především projektu Josie Pace, zatímco společně s Holick teď staví Motivic na průniku syntezátorového alternativního roku, industriálních rytmů, punkové energie a elektroniky. Sami muzikanti zdůrazňují, že chtějí osobní zkušenost, bolest nebo frustraci převádět především do energie a pohybu. A In The Mix je v tomto ohledu poměrně výmluvná vizitka. Teď zamíříme k muži, jehož spojení filmového obrazu a hudby už dávno patří k učebnicovým. John Carpenter přichystal k vydání projekt Cathedral, který má hned dvě podoby, grafický román a 14-skladbové album vytvořené společně se synem Codym Carpentrem a kmotřencem Danielem Davisem. Námět vzešel z Carpentrova snu o opuštěném kostele v Los Angeles a výtahu vedoucím do pekla. Hudebně tentokrát trojice výrazně přidala na kytarách a Carpenter o nahrávce mluví dokonce jako o jejich prvním heavy metalovém albu. My si z něj vytáhneme předposlední skladbu Revenge.

0: Elektronika před chvílí dostala výrazně dekadentnější a orchestrálnější odstín, a to díky Gavinu Fridayovi a nové podobě skladby Lady Esquire. Někdejší frontman Virgin Prunes dál rozebírá a znovu skládá materiál ze své zatím poslední solové desky Exe Homo. Tentokrát vznikl projekt Decadence, The Exe Homo Orchestra Reworks, který 6 skladeb z alba proměňuje v jeden souvislý elektronický celek. Na přestavbě se Friday podílel se svým dlouholetým spolupracovníkem Michaelem Fernánem a původní Lady Esquire z roku 2024 tak dostala výrazně jinou orchestrálně elektronickou tvář. Další novinka je zároveň návratem hluboko do 90. let. Silke Bischoff připravují na 25. září kolekci Tears, která má znovu zpřístupnit důležitou část jejich katalogu. 14 skladeb prošlo novým masteringem a titulní kousek Tears je přitom skutečným archivním nálezem, dosud nevydanou nahrávkou s hlasem Felixe Flauchera, který zemřel v roce 2017. Po loňském koncertním oživení projektu na festivalu Wave Gothic Treffen tak přichází další kapitola návratu hudby Silke Bischoff.
1: Kanály jsou čistý.
2: Tam ať si huláká, jak chce.
1: Ale ne německy.
3: You can close your eyes and hold you like a child. Your head on my shoulder.

do pomyslného prázdna nás na závěr dnešních novinek 145. dílu Dark Wave poslali italští I Am No One se skladbou Into the Void. Italský Dark Wave projekt tentokrát podruhé spojil síly s řeckým producentem Kaiči. Skladba vyšla 3. července u vydavatelství Cold Transmission a bude součástí připravovaného alba Gloomy Days. Samotní I Am No One ji popisují jako okamžik, kdy se duch odpoutává od těla a ocitá se v prostoru zaplněném vzpomínkami a přízraky vlastního mladšího já. Hudebně tomu odpovídá současná elektronická produkce ponořená do nostalgie 80. let. Tím uzavíráme novinkovou část dnešního Darkwave a přichází na řadu Démant. Tentokrát nepůjde o zapomenuté jméno, ale naopak o jednu z nejzásadnějších postav amerického deathrocku. Ross Williams byl původním zpěvákem a zakladatelskou osobností Christian Death, s nimiž se na začátku 80. let podílel na definování zvuku losangeleské gotické scény. Později prošel řadou dalších projektů od Shadow Project po experimentální Premature Ejaculation a jeho předčasná smrt v roce 1998, kdy mu bylo pouhých 34 let, z něj učinila téměř mýtickou postavu celé subkultury. Důvodem dnešní vzpomínky je skladba Flowers. Původně vznikla ve spolupráci Rose Williamse s Gitan Demon pro album Dream Home z roku 1995. Letos se ale dočkala nového 12-palcového vydání. Má novou instrumentaci muzikantů spojených s někdejšími Christian Death. Současně se chystá také do kin celovečerní dokument Rose Williams Romeo's Distress. Démant 145. dílu Darkwave tedy patří člověku, jehož stopu lze v deathrocku a gothic rocku slyšet i téměř 3 desetiletí po jeho smrti.

Dnešní Démant dozněl hlasem jednoho z muzikantů, bez níž by americký death rock vypadal úplně jinak. Ross Williams a skladba Flowers. Teď už k novým deskám. Los Angeleští Spike Hillis vydali 7. srpna album Successor, které navazuje na jejich eponymní dlouhrající debut z roku 2022. 10 skladeb dál rozvíjí jejich fyzickou minimalistickou podobu body music na hraně EBM, industrialu a minimal synthu. Už samotná kapela svůj přístup shrnuje sloganem Body Music do Hijack the Amygdala. Hudba pro tělo, která se zároveň snaží nabourat do hlavy. Z alba zazní jeho druhá položka nazvaná By God.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
6: Hey, you!

První zastávka mezi novými deskami nás paradoxně zavedla hluboko do 80. let, a to s IBM pionýry Portion Control a písničkou Refugee v nové přestavbě od Rhise Falbra z Frontline Assembly. Britští průkopníci tvrdé elektroniky právě otevřeli vlastní archiv monumentálním čtyřdiskovým boxem 1983 až 1986 Hit the Pulse, The Purge. 77 skladeb mapuje období od mini-alba Hit the Pulse až k desce Psychobot Saves the World, přičemž 16 položek dosud nebylo vydáno vůbec a dalších 12 se objevilo na CD a v digitální podobě také poprvé. Původní Refuge pochází z desky Step Forward z roku 1984. Pro aktuální vydání ale kompletně přestavil právě Rhys Fabre. Od veteránů elektronické scény teď přeskočíme k jedné z velmi mladých britských kapel. Londýnští Mount Ulcers vznikly teprve v loňském roce. V červenci letošního roku ale vydali debutové EP Silent Pictures. Jejich hudba sahá ke gothic rocku a postpunku 80. let, aniž by působila jako pouhá stylová rekonstrukce. Kousek Closer to You je skladba o přitažlivosti, která postupně přerůstá ve fixaci a ztrátu sebekontroly a kapela ji balí do studené basy, ostrých kytar a naléhavého rytmu.

kytary se nám před chvílí obešly úplně bez lidského hlasu, a to skrze kapelu Dear Dark Head. Ti totiž už od roku 2009 fungují instrumentálně, což nám představila skladba Coming Undone z novinky The Pendulum Swings. Pro kapelu z New Jersey jde o první dlouhrající desku po zhruba čtvrtstoletí. Dear Dark Head vznikly už v roce 1988 a od odchodu zpěváka Michaela Emperora v roce 2009

Future popovou dvojici uzavřel projekt, který si temnější stránku tohoto žánru přímo vytkl za svůj program. Jmenuje se Worn a představil nám track Faithless. Za tímto projektem stojí zpěvák a skladatel Mike Ridder, známý ze synthpopových klasiků A Spell Inside nebo Behind the Scenes. A s ním společně projekt vede finský básník Nick Smith. Jejich debut Beyond the Sentinel vyšel 26. června a žánrově se pohybuje na temnější straně future popu. Klubové beaty se tu potkávají s filmově vystavenými plochami a melancholickou elektronikou. A teď domácí stopa. Projekt Nick Sady vydal v červenci své druhé studiové album Philae Nictis. A jeho autor, Kargan, pro výsledný styl používá vlastní označení Dark Cathedral Electronica. Monumentální orchestrální aranže se tu spojují s elektronikou, ženskými vokály, houslemi a temnou filmovou atmosférou. Pro celé album byla přitom zásadní právě skladba Dark Flowers. Šlo o první dokončenou kompozici, která následně určila směr celé 10 skladbové nahrávky. Tak si ji teď pustíme.

0: Průlet novými nahrávkami v rámci 145. dílu Darkwave uzavíráme v prostoru, kde už klasická píseň prakticky přestává existovat, a to s projektem LBVL a kouskem
1: Rictating,
0: závěrečnou skladbou alba Architecture of Collapse. Za projektem stojí Cyril Laurent, známý především díky projektu Landwool, a po debutovém EP z roku 2024 jde o jeho první dlouhrající nahrávku pod hlavičkou tohoto projektu. 8 skladeb vydaných v červnu u vydavatelství Anzen pracuje s analogovým sound designem a filmovou atmosférou a celé album má podle autora představovat mysl ve stavu rozkladu. Temný, tísnivý soundtrack k neexistujícímu filmu noir. Zbývá Party List, který dnes z velké části zasvětíme 15. ročníku festivalu Hradby Samoty. Ten se uskuteční v pátek 21. a v sobotu 22. srpna, a to v zámku v Moravanech nad Váhom. Historický objekt právě prochází rekonstrukcí, což k poetice festivalu experimentálního audiovizuálního umění dobře sedí. Program se tradičně rozbíhá od ambientu a noise přes experimentální elektroniku a techno až k extrémnějším hudebním polohám metalu, performancím a vizuálním intervencím. Prvním pozvánkovým projektem budou maďarští Psychedelic Rainbow Warrior Peace Force. Budapešťská formace sama sebe označuje za audiovizuální útok na smysly a její elektronika se bez zábran pohybuje mezi technem, trapem, psychedelií a internetovou absurditou. Skladba Cyber Lancelot pochází z alba Saga of the Origins z roku 2021. V Moravanech ale bude zastupovat jednu z nejbarevnějších položek letošního programu.

První dvě ochutnávky z Hradeb Samoty už sami ukázaly, jak málo se tenhle festival nechává svazovat žánry. Tou druhou byla ukázka tvorby projektu Atomic Candy Creeps, konkrétně skladba Sleeping Beast. Ostravské duo Tomáš Kotásek a Petr Ondráček ji zařadilo na začátek své druhé desky jednoduše pojmenované Římská 2, která vyšla loni v červnu. Sestava, v níž se potkávají bicí, baskytara, kytary, syntezátory a samply, je dalším důkazem, že Hradby Samoty nehledají interprety podle jednoho žánrového klíče, ale spíš podle schopnosti posouvat hudbu do méně pohodlných prostor. Zcela jiný druh intenzity nabídne vystoupení Dary Kazimíry, které uzavře sobotní program v parkové stage. Jejich loňská nahrávka Minotaur Ananke vznikla jako rozsáhlý vokálně-instrumentální rituál věnovaný posledním dnům Minotaura, tentokrát nikoli chápaného jako monstrum, ale jako umírající božstvo. Jednotlivé kompozice mají spíš podobu obřadu než tradičních písní. Jednou z nich je 6 a 3/4 minuty dlouhá Your Love Makes Me Laugh, Sister.

Z rituálního ponoru jsme se během jediné skladby přesunuli rovnou na tvrdý taneční parket, a to se jménem Maraky a trackem Adu. I tento slovenský projekt bude součástí letošních hradeb Samoty a jeho příspěvek nás posunul přímo do tvrdší elektronické taneční zóny. Adu vyšlo letos na jaře na 10-palcovém vinylu a pohybuje se v teritoriu Mental Tribe, Free Techna a Acidu. Pokud vás tedy láká místo, kde se během 2 dnů mohou bez problémů potkat rituální, vokální, experiment, noise, audiovizuální performance i tvrdé techno, Moravany nad Váhom mají 21. a 22. srpna co nabídnout. Více informací najdete na stránkách festivalu hradbysamoty.org. A úplně poslední dnešní pozvánka nás vrátí do Prahy. Ve stejnou sobotu, tedy 22. srpna, vystoupí v areálu 7 v Holešovicích legendární duo Orchestra Maneuvers in the Dark. Andy McCluskey a Paul Humphreys se tak po vyprodaném předchozím pražském koncertu znovu vrátí s katalogem, který zásadně pomáhal definovat britský synthpop první poloviny 80. let. Enola Gay, Souvenir, Electricity a samozřejmě také skladba, kterou jsem nechal až na úplný konec dnešní dvouhodinovky, Joan of Arc neboli Maid of Orleans. Tím jsme se dostali na konec 145. dílu Darkwave. Kompletní playlist najdete jako vždy na stránce pořadu na portálu Rádia Hej, kde jsou v podcastové sekci k dispozici také starší odvysílané díly. A pokud chcete s gotickou dvouhodinovkou zůstat ve spojení i během týdne, sledujte facebookový profil na stránce facebook.com/darkwaveonradio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka. Děkuji za poslech, přeji vám klidnou noc a za týden se budu těšit znovu naslyšenou na Rádiu Hej. To si představíme program 21. ročníku Prague Gothic Treffen. Mějte se hezky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

Tak byl Jezu a Nobody's Diary a začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá na Color Music Rádiu i Rádiu Hey, jak Melín od mixpultu a mikrofonu, a kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synthpopu a taky postpunku. Čeká vás Peter Godwin a Images of Heaven v tomhle dalším prázdninovém vydání, stejně jako PIL, tedy Public Image Limited, a This is Not a Love Song. Jako první americká kapela Devo, která začala takovým, řekněme, trochu progresivním rockem, postpunkem, a pak se přesunula k synthpopu v 80. letech, a my si dáme jejich věc Time Out for Fun z roku 1982. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech. New Wave.

This is not a love song, to je BIL nebo je Public Image Limited. No a my si dáme další muziku, New Wave, New Romantic a tak dále, tady v pořadu New Wave. Pustíme si Howarda Jonesa a jeho new song, taky to budou Japan, kapela, na kterou se taky docela zapomnělo, ale která měla takový hodně typický zvuk v době New Wave 70. a 80. let. Dáme si jejich skladbu Quiet Life. Jako první tady bude francouzský zástupce, jedna z těch nejslavnějších francouzských kapel New Wave a New Romantic Era 80. let, kapela Indochine a jejich asi úplně největší hit, skladba L'Aventurière, tady v New Wave.

Shame is on the Rocks, to byl Heaven 17 v pořadu New Wave. Taky celkem málohraná věc od téhleté kapely, která se proslavila v 80. letech mnoha velkými hity. Asi největším hitem od Heaven 17 byla skladba Temptation, kterou si tady v New Wave taky občas hrajeme, stejně jako jejich další tvorbu. Teď se ale podíváme na další interprety v dnešním vydání. Bude tady Gary Numan a Music for Chameleons, taky Soft Cell a The Art of Falling Apart ze stejnojmenné desky z roku 84. To je vlastně 83, pardon, možná. Nicméně je to jejich třetí deska v pořadí a taky je dost taková zapnutá a věci z ní se velice málo hrají. Já jsem si říkal, že když je takhle vedro, tak možná dám skladbu Heat, ale tu jsem nedávno hrál, tak si dáme tenhle kousek. A jako první Fat Gadget a jeho Plain Clothes tady v New Wave.

Soft Cell a jejich třetí deska The Art of Falling Apart, a jmenovaná skladba zní, dohrává tady v New Wave a my si dáme další muziku. Podíváme se opět i do novější hudby po roce 2000, protože tady v New Wave vždycky hrajeme jeden kousek nějaký novější. No a vybral jsem pro vás pro tenhle týden kapelu M83 a jejich Midnight City, to je věc, která pochází z roku 2011. A tehdy vlastně vyšly dva celkem velké hity téhle kapely, Midnight City a taky Reunion. No a pak už vlastně se tuším kapela omezila na jednoho jediného stálého člena z té původní dvojice a působí i nadále. Nicméně my se podíváme na tu trochu starší tvorbu už dneska a skladu Midnight City tady v New Wave.

M83 Midnight City jako výlet do novější muziky tady v New Wave. Od mixpultu a mikrofonu se loučí Jakub Navín pro tenhle týden. Za týden v pravým časech opět nový díl New Wave. No a příjemné prázdniny a příjemný srpen vám přeju, pokud byste neměli dost muziky 70. a 80. v New Wave. Nalaďte si taky sobotní loutkářství sobotu o 8. Teď už příjemný psarošího vysílání, tady jsou Duran Duran. A Save a Prayer na závěr.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

slepé ulici, na malém městě. A dělat, že ukážu ti cestu. A dělat, že ukážu ti cestu. Je zvláštní tě poslouchat.

0: Pane docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.